0: smečkecna dumpa in co tež do vetence, no to jo nešto. No aj, vidíte, Janka Hanka je nám dženco rano tak vospívala a zaspívala. Ale tež Katja Šubatec nám dženca ište vo krásnym jezore spíva, to sa hodí do rúbiaceho týdženia alebo do rúbiacech týdženiou. Tomas, veľto sa ište dopomním na svoj močinský čas z toho ukáčam. Dobrá, nepšie je samský rozvoz. Dve pobydl k nasedom.
1: Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

Pričmičino do naposetnych jem, to chcú vám nadauk dále sposredkovať. Kýž vyše mi mladý muž včera sobu dal, prajo prašino so raz, tí spúchari u srbského rozvosa, ač maja voní tip, vodčenia riču menujce vo smožach. Pre tak ráde, kež tiež do rybou kodži a za smožemi lada a tute tiež je. Na, čím gravo čivišo je, tute hubice, tute lesne hubice tiež vúredžič tak pravie. No aj to sú aj na YouTube. Najšelakoriše tipy, tak je môj muž povedal, zo je vidžal, zo je nechto tak rec hubice rozkrav tute smože, podovojšče, každejky šnicla je skrutka ze srdci vodu polav, tak zo je to potom šo trochu mešie a je so môj potom lipe vúredžič a ty švúškrabač, to ješ sú tam ešte do korušku a travičku, mače vysnano hinejší tip, so môj muž praša a nic jeno švun, ale tež ja. No i potom so radlubie tež přizev, če napisaj, če nám ty přes čet, abo môže če tež na nás zazvonič, naju by to vzveselivo. A když švun to sam nesvyši, ja jemu to tež radlubie sposredkuju po takým. No i kajkú možnosť tlamače vy smože rečič. Je vám to smože? 4 do napuset mich.

0: Policia z G.
1: Na A4 pola Porchowa je so čera doponia nezbožo stało. Šofér transportera bie tam v úvine čtyrbjau, dokéž bie přepozdži vidžau, so nakvátne auto před ním zaborzdži. Tohodla je do vosobového auta na levý jezdný zajev a tute do vobrodženia tvočiv. Šoférka auta bu zranená a drbyše do koronie. Rumovanie nezboža je trauo, dokéž nebychu ľudžové tvarnišču žanu vukovanskú hasku svobodnú vostajli. Tak drbiachu v obornice poslední kruh puča pieši. Diesel je droj a tuž čím atraktivnější za paducho, v hodžiju su neznači z jacor tvarskich mašinov diesel za jacahač 600 euro odklumpali a sobuzali.

0: Cimičine po cibilki nawosom je. Sakske miestačko Heidenau bičera vulce v medijach, nic jenoš v nimske. Večina miestčanske rade by tam na namiet AfD a CDU vob zamknula, zo nesmieča sobe miestče v přichodže žane kopolaki viac kvasč v miestče, tute mosasove tafličky s mienami v oporu nacionalsocializma, kajšie miest druhým tiež v budešine nikotre máme. Kajke bychu čera reakcie, Milano?
1: A zjaskova ministerka za kubvanie Karin Prien mienovaše to skandál. Niedeša prezidentka Centrálneje rady Židov Charlotte Knobloch praje, zo je to dosponie vopačne puč, a čuniš ona po svojských súvach ani žana přečelka koncepta kopolako neje. Vumiec a iniciátor kopolako Gunter Demnich mieni zomiova CDU najlepete C ze svojho mena Šmurmič.
0: Tiež v hokách pola Kruščic je taký kopolak... Vodaču, prosím. Von dopon mina na židovku Hanu Šircic, to je samo dotal jeničky, kýž je serbsce popísane. Von je před ležonosťou, kdež je tak mienovaná židovka Hanka Nede Vuček namakala dženca, bydli tam Jeva Maria Elic. Kopolak je za ňu živa dopomnenka na přesčehovanie židov.
2: A vo sebe sú so to ľudia z našej srečisne, nič ze skromu namieza, ale vo sreč nás... A vůbec jaké ště a já. A tak se zůbí ty opomínaně. A se s tím popravím šmůrně se ty opomínaně z pomiatka, ty jsou šedná pomiatka. A já kdyby se správně prášet, kůra tam tu ty kopolaky měla.
0: Dobrá Jeva Maria Elic, vo rozsudže města Heidenau, zo nímaja so tam hižožane kopolaky jako spomínanie za oporu nacionalsocializma kvasč. Česač menšinu do osmiche. We'll be right back.

0: Mówić wanie międzynarodnych spierwach i narodnych mężczyznów zjazać ze folklornym festiwalom. Myslička so mi bolle a bolle dubi. Grimmich uwa wudze musli biedel knatschewitsch.
1: NDR Sachska, serbski Rosvus. Sport.
0: Zjanom Rehorium.
2: Druhe volejbolowe mústvo Holcov športového towarstva Viktoria Worklece dobi dženca nimale hač do Zorelca ječ, zobe one v rozpoku svoju zazbehu hru do nové rejnie doby převedvo. Tam raja Worklečanky od popodňu štyrioch přečivo nisa volejs. Kopajnca, znova založené druhé kopanské mústvo športového towarstva Radvo, nastupí dženca v bývém Komcu a raje tam od připodňu napojený přečivo tamnýšemu rajnému zjednočenstvu vás bývý Komc. Dženca popodňu cioch očakuje v pivovém miestačku v Kulovie kopariov Sokova Ralbice Horky. Přiladovariov očakuje zajímavé duel, Sokolio sú mienujúce solidne do nové rajnie doby startovali a Vorjovi stia po 5 šrach v pince tabulky. Krošťanská kopanská rezerva je dženca popodňu cioch s hosťom pola načelníka v okreznie Ligi Štafla 2 v Poučnici. 24 hodinu pozdišo pojedže potom prinie kopanské mústvo SJ Krušice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario juce dvere vobladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mústvo SJ Nebelčice s kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvorio dobi so suk skončne rozsukač a to jutce od popodňu cioch, pounie dybkovač cedža radvorsce kopario pšet domiacim publikumom, pšetčevo rezervie natvara nímske pázlice.

0: Hej, Mato, dobre ranje. Žanj strach. Tu nič o nečini, pojď dale.
1: No nadjomne máš pravé. Tak cíle si to veste nesem.
0: Najlepje so jeho ignoruješ a so mirne zadžažíš. Potom si jemu boze za so smože. A popravom je cíle přečelne.
1: Okej, okay. Když je to prajš, šun tak bude. Ja so im tak cíle dokvadne s psami neuznaju. Po kapach byči netko pôročinský přednosť držič mu, ale vo psach?
0: To so či džekajš veľe ľudžom, kýž žanoho psa nimaja. Dla toho so dženca raz sú ty temu zabierame, psy a ich zadžaženie. K tomu, ako prynie, nekotre fakty, kýž zavisšie išče vedželi nesče.
1: Psy maja super nus a vúši kajš detektív.
0: Predstavte si, zostí talos polivku pred vašim nosom. To dere vonia, snano za pitošilku abo jekom. Když psyk polivku čuje, môže kuždý jednotlivý přidavk vúčuchač. Samo sel polivce čuje. Nos psa vo 100,000 razu lepie funguje hač náš nos. A tiež vúši ste vo veľe lepšie hač naši. Psy svyša zynky 4 kroč dále priečať človeče v uši. Tvoj psyk po takým hižo svyši, když zešu lepšinžeš a črunieš ešte sva doma na dvorene se.
1: Nic je než domáce zvierio, ale pomocník a partner.
0: Dokelž psy tak dere svyša, čuchaja a spiešne vúknu, sú nám človekam vúľka pomoc. Slepým pomaja svoj šedný džins mištrovač. Džičom, kýž sú napríklad přečivo vorešky alergické, môža najmenšie množstva voreška jedži vúčušlič a s tým malým pacientam pomáč. Psy namakajú drogy kofrach, zasypaných lavinách abo zúbených lesu.
1: Psy knieža žena rajka, kýž si celé jedno rekúpiš.
0: Zoby zadžaženie psa zrozumiu, dávajú tak menované papiery za džaženie psa, nemce hundeführerschein. Nižozakský a bremenie je samovinovatosť, také prúhovanie zložič, pretač smieš si z cua psa džažeč. Zakský je to dotaj dobrovoľné. Vo 16 let smieš se svojim psom prúhovanie zložič, kýž obstej z teoretického a praktického džela.
1: Cool, tak jetzt fleppe sa psa. No hej, naško du to zavešte nie. Když trude v obkeđuješ, ka klaudan se svoje knieni špocirom koji. Nic naopak. Po přichodnom spive zabieramo so dále se zadžaženjom psa a kak jeho zrozumíš.

0: Polícia z G.
1: Na A4 pola Porchova je so včera do poňania zbožo stalo. Šofér transportera by tam v Uvine čtyrbiao, dokež by prepozdie vidžal zo nakvadné auto pred ním za bozdí. Tohle je do osobového auta na levý jezdný zajev a tute do obroženia tvočil. Šoférka auta bu zranená a drbeše do koronie. Rumovanie nezboža je trao, dokež nebychu ľudžové tvarnišču žanu v ukovanskú hásku svobodnú vostajili. Tak drbiachu v obornice posledný kruh puča pieši hič. A mes Niemcami a Kulovom je štvrtk večer 20-letný s autom kontrolu zubil a na polo z Kukuricu zajev, najskere bie se pši vodžidle húsnev. Stavo so jemu ničo neje, policia pak je najprv raz jezdnú dovolnosť z Čazava a přepetuje dla podlada voroženia v obkada. Auto bie ketro vopškodžene a drbiachu je vodvlec.

0: U Franciska Albertova, David Statnik a Bernard Cisch. Dále sú na čerošim posiedzeniu Kostčicach diskutovali vo voľbách sakských zastuperiu do Załožbovej rady. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamtských čvonov rady. Ač do konca októbra môža so zajímci přizivíč. Sakských čvonov Załožbovej rady volí zjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim přichodným posiedzeniu. Klinikum v Užijskej jezorine v Vojarecach je včera otevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žula, v kotrejš dživaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viesčišie a menej invazívne operácie, osebe na polu chirurgie živkov. Kajž koronia zdžili sú do nových rúmnosťov a techniky dohromady jacač 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbsku komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu cečeho do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvných letach v Honim Hajnku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništču. Dokež bie zajím tak vulky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečné centrum zdieli v obdieli so dohromade 1,3 dječi. Rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kostčice a koparského mústva zeleno-bievych hôrky je včera v Kostčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál serbského Sokova dobylo. Kostčenio a hôrčenio šitkere dobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova ralbice hôrky ceče mústvo športovej jednotky Nebečice. V obdžilivo bie so 5 celkov rali sú po modusu každé přečivo každému. To bych upovieste, když namakáče tež na našej internetovej strone a web MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Veľa slunca nám za dženca viešča a vostanie sucho v okolo 20 stupňov vodňo zmieme.
2: Bez hačenia dženca na drohách na pučach. Dobrú jezbu do dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
2: Daj mi tvoju ruku. Maria Matce naspíva cipo na pučesače.

Je to miestem před 5, alebo miestem, že miest před 6 týdňami bylo, zase mám povedala o dobyčeriu Lota, kýž o tým ničo neviem, dokéž nie sa Jota iščere přízeviu 707 a 70 euro na viac spolinca. Však o tiež po líčbe nímale nenže je dobyčer dobyl, ale ešte nie je odvoval. A to je si kúpiu minúce Loto tajku cedlku ve kamencu pod tajkým. A nitko založba, lotová založba samo prenie 5 cifrov dá zo šice môža ešte raz ladač pod tajkým 11507 11507 tak vaša dobyčerská cifra započne a ja dám vám dorady. Vyšte, štyšie to dobyl, za 10 euro kúpiu a ja si zvážu rec ladajče prošu do pobočných dúriov pola šoféra ve auče, tam, kdež vy vaše tankové kvitovanky núc zmoščiče, tam zavešte ta cetla leží. 10 do 10.